0: Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
2: Hlas lidu.
1: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni. Ukazuje to průzkum Provident.
2: Sport.
1: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa. Na přelomu roku představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
3: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
1: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den. Ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29. Pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž. Zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.

0: je Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

posledních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Pětkrát jí okno otevřít jdu, pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zajímavé zážitky, super kolegy, kolegyně a podobně? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane. Co dělá a čím se zabýváte?
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. V České republice působíme už téměř 35 let a naše závody najdete v Lučíně a Olomouci Slavonině, respektive kousek u Hněvotína. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví, ať už je to potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naše posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Patříme bezesporu mezi významné zaměstnavatele v olomouckém regionu, nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé

0: Po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu. Zakládáme si také na moderním, čistém a bezpečném pracovním prostředí.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obrábiče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby. Zároveň obsazujeme i další pozice napříč výrobou, logistikou nebo technickými odděleními. Záleží na aktuální situaci.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů, až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky.
1: Kde zjistíme více informací?
0: Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele, moderní strojírenskou firmu a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Hana. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak též.

0: to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jiného.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz od Sama Wheata.

0: Jsem je tu.
1: Jsme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jsme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den, ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29, pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž, zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
3: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: A soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

0: A třeba i Venčet psa s vámi půjde další megahit italského léta. Sara Pergettiamo. Na ten dneska ráno čekáme, tak uvidíme, kdy si ho pustíme. Je 5:58, dobré ráno a díky, že jste s námi.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. I chodci musí dodržovat dopravní předpisy. V pondělí to hlídali strážníci v centru Olomouce. Dívali se, jak chodci respektují červenou na semaforech a jen za hodinu odhalili 31 přestupků. 25 vyřešili domluvou, zbytek pokutou. Přerovská radnice chystá proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. V první etapě obnovy tu vzniknou nová parkovací místa a budou tu nové chodníky a osvětlení. Proměna má začít v půlce příštího roku, píše web města. Zajímavou novinku spustila městská policie v Šumperku. Je to online mapa autovraků a dlouhodobě odstavených aut. Snadno teď zjistíme, o kterých vozidlech už strážníci vědí, kde přesně stojí a v jaké fázi je jejich řešení.
5: Hlas lidu.
4: Zbývá vám na konci měsíce z výplaty aspoň něco? Přibývá lidí v Česku, kteří s výplatou jedou každý měsíc na dřeň. Celou výplatu utratí každý měsíc v průměru 13 lidí ze 100, loni to bylo 9. A co ti, kteří neutratí všechno? Nejméně pětina příjmu zůstane každý měsíc 43% lidí. Je to o 9% méně než loni, ukazuje to průzkum Provident.
2: Sport.
4: Už nyní v srpnu čeká české hokejisty do 20 let zásadní prověrka před mistrovstvím světa na přelomu roku. Představí se od středy na turnaji ve Finsku. V akci budou všichni naši hráči ze zámoří.
6: Zase je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
4: Řekl kouč české hokejové dvacítky Jan Tomajko.
2: Počasí.
7: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Středa slibuje ještě chladnější den. Ve čtvrtek a pátek už se nám opět významně oteplí. Ve středu naměříme nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni. Ve čtvrtek se rtuť teploměru může vyšplhat až k 29. Pátek bude nejteplejší den týdne. To by nám teplotní maxima mohla dosáhnout 29 až 33 stupňů. Kvůli oteplování se nám bude zhoršovat i biozátěž. Zatímco ve středu bude na nejlepším stupni, ve čtvrtek bude na druhém a v pátek na třetím nejhorším stupni.
8: Víme, jak se jezdí tady. V Jeseníku v Šumperské ulici konečně staví nové a bezpečné místo na přecházení i s novým chodníkem. Děti mířící do skateparku už tak nebudou muset přebíhat rušnou hlavní silnici. Práce provádí technické služby, hotovo bude do konce října. Bacha taky v Olomouci. Rekonstrukce Stupkovy ulice se o týden prodlužuje. Dělníci tady zůstanou až do konce srpna. Autobusové linky 10, 16, 19, 50 a 52 pojedou dál po objízdných trasách. Od září nás čeká z brusu nový asfalt, opravené zastávky i 92 nových parkovacích míst.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vy a Radio Hanátorek sobě také ve středu 26. srpna 6 hodin 9 minut. Přátelé, už jste dneska měli kafe. Že vám došlo? Nevadí, máme další. Každé ráno se stačí na Radio Haná chytit soutěžní italský megahit italského léta Radia Haná, volat studio a vyhrát balík pravé italské kávy. V minulých dnech to zvládla i Katka z Hranic. Katko, dobré ráno.
1: Ahojte, děkuji moc za výhru, mám teda obrovskou radost, protože kávu mám hodně ráda, zároveň i s kolegyní v práci si kávu rádi vychutnáváme, takže asi pravděpodobně dělám to, že ji vezmu s sebou do práce a pochutnáme se na ní všichni. Většinou italská káva je výborná, takže o to víc mám z toho větší radost.
0: Katka už vyhrála a je ve hře o luxusní pobyt v italském Bergamo, který někomu z vás rozdáme už příští týden v úterý. A tohle je dnešní ranní výherní signál. Ikonické, libozvučné, podmanivé Sara Perchetti Yamo. Je to písnička o tom, co jsme v životě zažili snad úplně všichni. Radně na to vzpomínáme. Konec konců doufám, že spousta z nás to prožívá i teď. Bavím se o té krásné zamilovanosti, kdy vám někdo svět převrátí vzhůru nohama. Nebe je modřejší, tráva zelenější a vy víte, že s láskou je život prostě pěknější. O tom je písnička Sara Perchetti Yamo, která se dneska ráno 100% ozve. Ale kdy?

0: Tiffany, taky Dermot Kennedy se vám na vlnách Rádia Haná v nejlepším hudebním výběru budou ve středu ráno věnovat už za chvilku, je 6 hodin 17 minut, chystáme také další počasí i dopravu a teď pohled do kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
0: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevin.
4: Dobrou noc, Kevin.
0: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mekuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po 9.
5: Jedině na Rádiu Haná.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
2: Legenda, která psala historii české rockové scény.
1: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
1: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
2: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
1: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším.
5: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: 50 až do 1. září Kaufland.
1: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Jsme tady pro všechny, kteří vstávají do práce, i pro vás, co právě práci hledáte. Další zajímavý tip na novou kariéru na Olomoucku k nám právě dorazil. Pošleme ho dál, pošleme ho i vám už po 6:30. A teď v 6:28 má na rádiu Hná prostor naše Meteocentrála. Ranní teplo

0: 23. Doprava. Plesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska nebo Mohelenice. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. Ranní policejní hlídky teď nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na Zámeckém náměstí. Další hlídka mezi Blanskem a Rájcem Jestřebí u Spešova. A odstavené vozidlo nám hlásíte na cestě z Mohelenice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. Naše ranní cestování je skvělé, díky vám. Děkujeme, že ladíte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Ráno nahané.

0: 6:36. Hana je tady ve středu ráno také pro všechny, co už sedí za volantem nebo na sedadlech spolujezdců. Na Facebooku Rádia Hana také na vašem WhatsAppu opět se stovkami z vás řešíme dnešní top téma. Ptáme se, má vaše auto přezdívku, jakou a taky proč? Co na to náš produkční David? Davo?
1: Přezdívka mého auta je kobylka, protože je to Octavie.
0: Dobře, tak David jezdí kobylkou a co vy, dostaneme se k tomu určitě po 6:45. A předtím poradíme, kde si na nové fáro vydělat.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze, zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
4: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
3: Představte nám firmu John Crane.
4: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
3: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
4: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců.

0: Zákazníkům po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten za tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obrábiče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlisová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
9: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
10: Luskni CZ.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
14: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Většinou mraky a 19 až 23 stupňů Celsia, to je dnešní předpověď počasí pro naši skvělou Moravu ve středu 26. srpna, kdy svátek slaví Lučkové. Znáte nějakého? Pokud ano, tak se mu dnes nezapomeňte ozvat. Hana přeje dobré ráno, 3 minuty po 6:45. Už jste dneska byli na našem Facebooku, nebo jste nám nahráli vzkaz na rádiový WhatsApp? Pojďte do toho, protože k dnešnímu tématu máte určitě co říct, ostatně tak jako vždycky. Dneska řešíme přezdívky našich aut. Jak tomu svému fáru říkáte a taky proč? Píše Ivana, tak když si jezdila tmavě zelenou Felicí kombíkem a kamarádi ji podle barvy skla říkali lahváč. Lukáš má Peugeot, doma mu neřeknou jinak než prďoušek. Peťa popisuje svůj auto Rodokmen, její Peugeot 106 byl Péža. Citroen Saxo byl Saxík. Peugeot 206 dostal jméno Stevie, protože prý věčně nestartoval jako ten z písničky od kabátu. No a taky Alča, kterou zdravíme, pojmenovává každé svoje auto. Teď má aktuálně Kejulku a přiznává se Alena, že s Kejulkou se dokonce povídám a zdraví to auto. No. Aleno, nejste úplně sama, no. Já se taky přiznám. U nás doma to máme úplně stejně. Já třeba po každé dlouhé cestě svému autu poděkuju, že mě bezpečně dovezlo a poplácám ho po kapotě. Nevím, možná je to diagnóza, těžko říct. A co vy, jak říkáte svému autu? Pište na Facebook Rádia Haná nebo nám usmídaně nahrajte vzkaz na WhatsApp. Vysíláte s námi, dobré ráno.
1: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Co to je za muziku? Odkud to jde? Odkud se to ozývá? Tady je nějaký koncert dneska. Tak na to se už za pár hodin budou ptát večer Olomoučáci. My dneska po 7 hodině zjistíme, kdo se v hanácké metropoli dneska večer objeví a kdo zahraje hity, které zná naprosto, ale naprosto každý. Hity, které milují všechny generace. To je důležitá napověda. Tipnete si, kdo to bude už dneska večer v Olomouci?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Odpověď po 7 hodině. A to taky otevřeme hudební stavidla a pustíme k nám další proud hitů. Vzpomínky na Avíčiho. Mekyho Žbirku. A každým okamžikem se může ozvat i další soutěžní italský signál italského léta. Tentokrát Sara Perchettiamo.

0: Na to se těší i Tomáš Gottwald, který už sedí za mikrofonem, na hlavě sluchátka, před sebou nové zprávy. 6.56, dřív než ostatní.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Je středa 26. srpna. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
3: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít časticový urychlovač synchrotron.
2: Sport.
3: České volejbalistky dosáhly na domácím mistrovství Evropy na důležitou metu. Vyhráli 3-1 na sety nad Ukrajinou a zajistili si postup ze skupiny B do osmifinále.
4: Strašně těžký vítězství, my si toho strašně ceníme, že to bylo za 3 body. První set jsme Ukrajinky přejeli, potom oni zali jednoduchý a myslím si, že jsme prostě silou vůle to utáhli na vítězství za 3 body, takže prostě pochvala pro celý tým, ať už to byly holky na lavičce nebo začínající šestka.
3: Komentovala mač nahrávačka Pavla Šmídová. Ve čtvrtek budou české volejbalistky hrát ve skupině B na mistrovství světa ještě s Bulharskem a to o co nejlepší pozici do play-off.
2: Počasí.
0: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přehánky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pranostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý, místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska nebo Mohalenice. Víme, jak se jezdí tady. Dobré středeční ráno. Ranní policejní hlídky teď nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na Zámeckém náměstí. Další hlídka mezi Blanskem a Rájcem Jistřebí u Spešova. A odstavené vozidlo nám hlásíte na cestě z Mohalenice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou. Naše ranní cestování je skvělé, díky vám. Děkujeme, že ladíte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
1: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
0: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
0: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
1: Pojedu do Bergama.
0: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
0: Ať je italské léto nahané.

0: Děláme všechno pro to, abychom se spolu užili další super prázdninový den. Středa 26. srpen, v této hodině spolu vyrazíme pod stán, v horoskopech zjistíme, kdo se v polovině týdne zakousne do nových výzev. A další velká výzva dneska čeká velmi sympatického chlapíka, který se dnes večer pořádně zapotí. A my budeme u toho. Začíná u nás další reklamní rozhovor. Největší hity legendárních Queenů už dnes večer rozezní korunní pevnostku v Olomouci. Přiveze je oblíbená česká kapela Queenie, která letos slaví 20 let na hudební scéně. A na telefonu je její frontman Michael Kluch, který se na pódiu pravidelně mění ve Freddieho Mercuryho. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače na Olomoucku.
0: Čím to podle vás, že odkaz Queenů vůbec nestárne a pravděpodobně stárnout nebude?
1: To je velmi dobrá otázka. Kdybychom na ní znali odpověď, tak možná, že vzniknou další kapely podobné jako kapele Queen. A to odpověď nemáme, ale já se domnívám, že to je tím, že oni dokázali psát melodické, krásné písně, které si můžete zpívat při žehlení, při montování motoru v autě a podobně, ale zároveň v tom je nějaká hudební inteligence, že to není úplně prvoplánovitý. A samozřejmě Mercuryho nezaměnitelný tembr, to je něco, co fascinuje podle mě posluchače doteď.
0: Čistě hypoteticky, kdyby jednou uměla AI dokonale oživit skutečného Freddieho Mercuryho a vy jste s ním mohl strávit 10 minut, na co byste se ho zeptal jako první?
1: Já bych se ho zeptal na to, jestli to, co děláme, jestli je s tím spokojený, protože pro mě jediný šéf je Freddie Mercury. Všechno dělám tak, abych se před ním nemusel stydět. Vlastně se nám tak trošku prostřednictvím pana Petra Fleetsna, který nám řekl po našich prvních koncertech v Outuarně, že Freddie o sobě věděl, že je skvělý, že ho milují lidi po celém světě, ale nikdy by si nepředstavoval, že 30 let po jeho odchodu, že vznikne něco takového. Tak to bylo pro mě trošku, jako kdyby mi to řekl samotný ten Freddie Mercury, a to je vlastně jediné, co mě zajímá.
0: To, že tuhle práci děláte dobře, značí i fakt, že slavíte 20 let kapely Queenie. Zároveň tedy 40 let od posledního turné Queen s Freddie Mercuryem teď uplynulo. Co konkrétně z legendární tvorby Queen přivezete na pódium v Olomouci už dneska večer?
1: Přivezeme celý ten kompletní playlist, který Queenie hráli před těmi 40 lety. Je to asi nejlepší playlist, který oni postavili, a věřím, že to přeneseme i na diváka v Olomouci.
0: Kdy máme dneska dorazit na korunní pevnostku v Olomouci? Jak byste nás pozval?
1: Otevíráme v 18:30, koncert je po 20:00. Pak už nám zbývají jenom krásné 2 hodiny téhle legendární muziky.
0: Říká Michael Kluch, frontman Queenie, naším dnešním hostem. Děkujeme za pozvání dnes večer v centru Olomouce. Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, A Kind Of Magic a další nesmrtelné pecky Queenu živě na korunní pevnostce v Olomouci ve vašem podání. Moc děkujeme, budeme u toho a užijte si koncert.
1: Moc se těšíme na Olomouc, děkuju všem.
0: Reklamní rozhovor je na konci a my jedeme dál.
2: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Probudili jsme i Imagine Dragons ve vysílání Radia Haná. Ve středu ráno jsme vaše prázdninové rádio domů, do kanclu, do dílny za volant, na dispečink, do kuchyně, taky na tábory. Děkujeme, že i na všechna tato místa vám můžeme posílat další ranní hity. Za pár vteřin Michael Kretu Samurai, taky Celine Dion. V dopravě před půl osmou zjistíme, kde přesně a proč se dneska v Olomouci můžeme potkat s technickými službami. A teď v 7.17 je tu milé ranní setkání s naší Martinou. Horoskopy připraveny.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska zvládnete opravdu cokoliv. Býci, hlavně nikam nespěchejte. Blíženci, usmějte se na sebe do zrcadla a mějte se rádi. Raci, soustřeďte se na to, co je reálné. Lvi, budete mít čas na práci i na zábavu. Pany, v rámci možností, buďte odvážnější. Váhy, spoléhejte se hlavně na svoje zkušenosti. Štíři, stále platí, že láska prochází žaludkem. Střelci, klidně se pusťte do nových výzev. Kozorozi, pokud něco uzavřete, už se k tomu nevracejte. Vodnáři, zkuste víc odpočívat, ať naberete síly. A co my ryby, měli bychom se vzpamatovat. Je čas přestat snít a začít konat.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Olivia. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: zvládnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Radio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Vaše letní rádio.
9: Rádio Haná.

0: Ať už na sobě v polovině pracovního týdne máte zástěru, uniformu, montérky, sako nebo klasický civil, hrajeme pro vás, jsme tady pro vás všechny i pro milovníky stanování. Na co si s rádem hadá v závěru prázdnin dávat pozor pod stanem? To poradí náš letní servis už po půl osmé. A teď v 7.28 vám posíláme další novinky z našeho meteocentra, které neúnavně celé ráno sleduje radary, mraky, teploměry i pohyb slunce. Ranní teploty v okolí Olomouce, Boskovic i Bystřice pod Hostýnem jsou teď kolem 15 stupňů. Přes den máme naměřit 19 až 23 stupňů. Na severu místy přehaňky čekáme většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno.
1: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory nebo ze Šumperka. V Olomouci dnes pozor na technické služby. Po obědě budou pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí a cesty na Lipenské mezi Áčkami a Kruháčem u Pežota. Ranní policejní hlídku právě teď vidíme mezi Rájcemi Střebí a Černou horou u Bořitova a hlídají a na bezpečný provoz dohlíží také v Šumperku na ulici Československé armády. Jedeme s vámi, dobré ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
2: Nosím černý brýle.

0: Bez nároku na honorář a s nejlepší náladou nám na Radu Hará zpívají právě teď Coldplay, za chvilku Bee Gees nebo Melly. 7 hodin a 36 minut. Hrajeme také všem učitelkám a učitelům, ti už jsou tento týden ve školách, v kabinetech, ve sborovnách, ve třídách. Připravují se na nový školní rok, ten začne příští týden v úterý. No, prázdniny utekly, to je pravda, ale ještě nekončí. Pořád je prostor třeba s dětmi vyrazit pod stan.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávíme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Všechno.

0: až do 1. září. Kaufland.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Rádio Hana.
7: Dobré ráno.

0: Vy a Radio Hanátorek sobě i ve středu 26. srpna. Dobré ráno, minuta po 7:45. Už jste dneska měli kafe? Ne? Že vám došlo? Nevadí, máme další.
1: Italské léto na Hané.
0: Každé ráno se stačí na Rádiu Haná chytit soutěžní italský megahit italského léta Rádia Haná, volat studio a vyhrát balík pravé italské kávy. V minulých dnech to zvládla třeba také Katka z Hranic. Dobré ráno, Kači.
2: Ahojte, děkuji moc za výhru, mám teda obrovskou radost, protože kávu mám hodně ráda, zároveň i s kolegyní v práci si kávu rádi vychutnáváme, takže asi pravděpodobně dělám to, že ji vezmu s sebou do práce a pochutnáme se na ní všichni. Většinou italská káva je výborná, takže o to víc mám z toho větší radost.
0: My máme radost, Katka už vyhrála a je ve hře o luxusní pobyt v Bergamu, který někomu z vás rozdáme už příští týden v úterý. A tohle je prosím pěkně dnešní ranní výherní signál, na který čekáme. Ikonické libozvučné podmanivé Sara Perchettiamo. Je to písnička o tom, co jsme v životě zažili snad všichni. Rádi na to vzpomínáme, nebo možná spousta z nás, věřím tomu, to prožívá i teď. Je to o té krásné zamilovanosti, když nám někdo převrátí svět vzhůru nohama. No a klasika, že nebe je modřejší, tráva zelenější a vy víte, že s láskou je život prostě pěknější. Přesně o tom je Sara Perchettiamo. No a pozor, pozor. Ono nám to už začíná hrát, tak kde máte telefon?
3: Radio Haná, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Italské leto, Rádia Haná, Sara Perketiamo, 7.50 a Simona ze Savína, naše věrná posluchačka, právě teď ve vysílání. Dobré ráno, Simi.
1: Dobré ráno, zdravím všechny.
0: Schválně, jak dobře posloucháte. O čem je tahle písnička? 3 minuty zpátky jsme se o tom bavili.
1: Je to hezká prázdninová písnička o lásce a o všem kolem ní.
0: Máte pravdu. Sara Perketiamo je ve volném překladu. Asi to bude tím, že tě miluju. Koho milujete vy?

0: kapela od italského léta Rádia Haná vyhrává, to je balík pravé italské kávy a možná právě vám příští týden v úterý zavoláme, že vyhráváte zájezd do italského Bergama. Já vám, Simono, gratuluju a zase si zavoláme. Domluveno?
1: Ano, domluveno. Děkuju. Hezký den přeji všem.
2: Soutěžíme o kávu dělanou s láskou. Ravazio Café. Nově ji koupíte domů na ravaziocafe.cz. Podmínkou výhry je registrace na tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o třídenní zájezd pro dva do romantického Bergama.
3: Italské megahity. Káva. Těstoviny.

0: Takhle to ve vysílání Rádia Haná rozjíždí Purple Disco Machine Paradise 755. Jsme tady ve středu ráno také pro všechny, co už sedí za volantem nebo na sedadlech spolujezdců. Na Facebooku Rádia Haná je opět živo se stovkami z vás, řešíme dnešní top téma. Má vaše auto přezdívku? Jakou a taky proč? Ptáme se. Co na to náš produkční David? Davide, jak to máš ty?
1: Přezdívka mého auta je Kobylka, protože je to Octavie.
0: Dobře, tak David jezdí kobylkou.

0: Před chvilkou jsme odsoutěžili dnešní ranní italské léto. A tohle je další soutěžní italský megahit. Baby K a Bangkok. Jakmile se tohle ozve ve vysílání Rádia Hana, odteď kdykoliv volejte a můžete vyhrát opět italské léto Rádia Hana. 7.56, nové zprávy, Tomáš Gottwald teď.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: 7. srpna. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
2: Hlas lidu.
0: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100. Odešla legenda country, zesnula americká zpěvačka a autorka písní Dolly Parton. Zpěvačka, kterou po celém světě proslavil song Jolene, zemřela po krátkém boji s rakovinou v Nashvillu ve věku 80 let.
2: Sport.
0: Uničovští fotbalisté museli na domácím trávníku zkousnout porážku ve druhém kole českého poháru. Třetí ligový klub změřil před svými fanoušky síly s prvoligovým Zlínem a padl 0-2. Do dalšího kola MOL Cupu tak jde Zlín.
2: Počasí.
3: Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přeháňky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na pětibodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou. Plesková doprava z Olomouce, také z okolí Černé hory nebo ze Šumperka. V Olomouci dnes pozor na technické služby. Po obědě budou pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí a cesty na Lipenské mezi Ačkami a Kruháčem u Pežota. Ranní policejní hlídku právě teď vidíme mezi Rájcem Jestřebí a Černou horou u Bořitova a hlídají a na bezpečný provoz dohlíží také v Šumperku na ulici Československé armády. Jedeme s vámi, dobré ráno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Většinou mrakuje teploty 19 až 23 stupňů Celsia, to je dnešní předpověď počasí pro tu naši skvostnou Moravu ve středu 26. srpna, kdy svátek slaví Luďkové. Gratulace, je 8 hodin 7 minut, přátelé, upřímně, když hráli Rockset, tak my jsme se tady s kolegy ve studiu Rádia Hana sešli úplně všichni a asi tak na 3 minuty jsme se dívali na ty nejlepší hlášky Kevina McAllistera ze Sám doma. Vy si říkáte, počkat. Proč se v srpnu v rádiu díváte na Sám doma? Není na tuhle vánoční komedii moc brzo? No, ano, ale současně taky ne. Více už za chvilku, ten pravý důvod uslyšíte ve vysílání Rádia Hana. Teď klikáme na Facebook Rádia Hana, možná nám také právě teď nahráváte nějaký vzkaz na náš rádiový WhatsApp, moc rádi s vámi komunikujeme. Pojďte do toho, k dnešnímu tématu máte určitě co říci, ostatně jako vždycky ptáme se, jednak na WhatsAppu Rádia Hana, taky na našem Facebooku, jakou přezdívku má vaše auto, jak mu říkáte a taky proč a stovky vašich příspěvků si zaslouží pozornost. Skutečně bychom přečetli rádi úplně všechny, ale není na to prostor, takže teď další čtyři. Ivana, kdy si jezdila tmavě zelenou Felicí kombíkem. Kamarádi je podle barvy skla, podle té zelené říkali lahváč. Super, jezdit lahváčem. Lukáš má Peugeota, doma mu neřeknou jinak než prďousek. Peťa popisuje takový svůj automobilový rodokmen. Nejdřív její Peugeot 106 byl Péža, potom měla Citroen Saxo Saxík a Peugeot 206 dostal jméno Stevie. Stevie P, protože většině nestartoval. Stejně jako ten Stevie z písničky Kabátů. No a Alča, kterou ještě taky na závěr zdravíme, pomenovává každé svoje auto. Teď aktuálně jezdí ke Julkou a přiznává, že s tím autem se dokonce povídá a zdraví ho. No, nejste sama úplně, ale no, u nás doma je to úplně stejné. Já si po každé dlouhé cestě svému autu já se němu stoupnu, poděkuju mu, poplácám ho po kapotě, že mě bezpečně dovezlo. Možná je to diagnoza, nevím. A co vy, jak říkáte svému autu? Pište na Facebook Rádio Hana, vysíláte s námi.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: Inu, jestli na sobě, přátelé, dneska máte cokoliv černého nebo bílého, tak přesně pro vás zpívá Michael Jackson jeho Black or White, černá nebo bílá, klasika, která do našeho hanáckého playlistu patří už přes 35 let. No a není náhoda, že vám před kalendářem teď ve 8:45 hrajeme právě tento song, protože ve videoklipu Black or White, a možná si na to vzpomínáte, se objevil i Kevin McAllister ze Sám doma. A taky o něm teď bude řeč.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
2: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
0: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
3: Řekni dobrou noc, Kevin.
4: Dobrou noc, Kevin.
0: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po 9:00.
5: Jedině na Rádiu Haná.
1: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
6: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetární.

0: 1. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme tady pro všechny, kteří dneska museli do práce a taky pro vás, co pracuje, právě hledáte. Nám tady dorazil do studia Rádia Hana další zajímavý tip na novou kariéru na Olomoucku pro vás. Mluvit o tom budeme s naším ranním hostem už po půl deváté. A teď v 8.26 má prostor na Rádiu Hana naše meteocentrála. Ranní teploty v okolí Olomouce, Přerova i Prostějova aktuálně kolem 16 stupňů. Na severu máme chladněji, na Bruntálsku, Rýmařovsku, taky na Šumpersku nebo na Krnovsku nějakých 12 až 13 stupňů. V nejbližších vteřinách to tady bude na deštníky, protože očekáváme dešťovou přehaňku. Přes den většinou oblačno anebo zataženo, místy polojasno a denní teploty 19 až 23. Doprava. Policie v Olomouci a uzavřená silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Kde právě měří olomoucká městská policie, Víťo?
1: Krásné dobré ráno. Městská policie měří 30 na ulici Jarmily Glazarové v Hejčíně, tak nohu z plynu.
0: Děkujeme. Má aktuální informace o uzavřené cestě mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou doplníme právě teď. U Studené Loučky je nehoda, policie vozovku uzavřela. Obět to můžeme například přes městečko Trnávka kolem Vranové Lhoty a přes Líšnici. Šťastnou cestu. Rádio Hana.

0: No co je tohle za muziku? Odkud to jde? Tady je nějaký večerní koncert. Na to se dneska večer budou ptát Olomoučáci. My po 8:45 zavoláme člověku, který nám to všechno vysvětlí a bude mít pro nás také nesmírně atraktivní pozvánku. Myslíme si, že už za chvilku se spoustě z nás změní plány na dnešní večer. Poslouchejte dál. Předtím 8:30 splníme slib daný před 8 minutami. A kdo má zájem, může s námi začít novou kariéru. Ptáte se kde?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
0: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
0: Naši posluchači si tak říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
0: Ten dělá to a ten tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
0: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
0: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
0: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
0: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
13: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
14: Nová sezóna.

0: Tak Sebastianová Holubice, ta už je v oblacích. Sebastian dospíval ve vysílání Rádia Hanáse, bo moc děkujeme, že jsi i dneska s námi. 8:45, dobré ráno. My překračujeme spolu hudební limity, uděláme všechno pro to, abychom si užili další super společný prázdninový den. Dneska středa 26. srpna, Luďkové, Luďanové slaví svátek. My do 9. hodiny ještě stihneme zahrát třeba Taylor Swift, taky nové zprávy, počasí, dopravu odbavíme a potom dostanou zelenou naše vzpomínky v Procházce pamětí. Vzpomínková show už je skutečně na spadnutí. No a měli bychom vědět, přátelé, že Olomouc a okolí už dneska večer prožije něco, na co se bude dlouho vzpomínat. Je tady další ranní host?
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
0: Začíná u nás další reklamní rozhovor. Největší hity legendárních Queenů už dnes večer rozezní korunní pevnostku v Olomouci. Přiveze je oblíbená česká kapela Queeny, která letos slaví 20 let na hudební scéně. A na telefonu je její frontman Michael Kluch, který se na pódiu pravidelně mění ve Freddieho Mercuryho. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače na Olomoucku.
0: Čím to podle vás, že odkaz Queenů vůbec nestárne a pravděpodobně stárnout nebude?
2: To je velmi dobrá otázka. Kdybychom na ní znali odpověď, tak možná, že vzniknou další kapely podobné jako kapele Queen. A to odpověď nemáme, ale já se domnívám, že to je tím, že oni dokázali psát melodické, krásné písně, které si můžete zpívat při žehlení, při montování motoru v autě a podobně, ale zároveň v tom je nějaká hudební inteligence, že to není úplně prvoplánovitý a samozřejmě Mercuryho nezaměnitelný tembr, to je něco, co fascinuje podle mě posluchače doteď.
0: Čistě hypoteticky, kdyby jednou uměla AI dokonale oživit skutečného Freddieho Mercuryho a vy jste s ním mohl strávit 10 minut, na co byste se ho zeptal jako první?
2: Já bych se ho zeptal na to, jestli to, co děláme, jestli je s tím spokojený, protože pro mě jediný šéf je Freddie Mercury. Všechno dělám tak, abych se před ním nemusel stydět. Vlastně se nám tak trošku prostřednictvím pana Petra Fiesna, který nám řekl po našich prvních koncertech v Outuarně, že Freddie o sobě věděl, že je skvělý, že ho milují lidi po celém světě, ale nikdy by si nepředstavoval, že 30 let po jeho odchodu, že vznikne něco takového. Tak to bylo pro mě trošku, jako kdyby mi to řekl samotný ten Freddie Mercury, a to je vlastně jediné, co mě zajímá.
0: To, že tuhle práci děláte dobře, značí i fakt, že slavíte 20 let kapely Queeny. Zároveň tedy 40 let od posledního turné Queen s Freddie Mercurym teď uplynulo. Co konkrétně z legendární tvorby Queen přivezete na pódium v Olomouci už dneska večer?
2: Přivezeme celý ten kompletní playlist, který Queeny hráli před těmi 40 lety. Je to asi nejlepší playlist, který oni postavili, a věřím, že to přeneseme i na diváka v Olomouci.
0: Kdy máme dneska dorazit na korunní pevnostku v Olomouci? Jak byste nás pozval?
2: Otevíráme v 18:30, koncert je po 20:00. Pak už nám zbývají jenom krásné 2 hodiny téhle legendární muziky.
0: Říká Michael Kluch, frontman Queeny, naším dnešním hostem. Děkujeme za pozvání dnes večer v centru Olomouce. Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, A Kind Of Magic a další nesmrtelné pecky Queenů živě na korunní pevnostce v Olomouci ve vašem podání. Moc děkujeme, budeme u toho a užijte si koncert.
2: Moc se těšíme na Olomouc, děkuju všem.
0: Reklamní rozhovor je na konci a my jedeme dál.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

Tak a ve středu jsme vaše prázdninové rádio. Domů, do kanceláře, do dílny, do auta, na dispečing, do kuchyně nebo na tábory. Děkujeme, že i na všechna tato místa jsme vám dneska mohli posílat naše ranní hity. Ranní topka byla díky vám naprosto senzační. Rozdali jsme další výhry v italském létě rádia Hana, zjišťovali přes dívky našich aut. Mezi 6. a 9. jsme se také bavili o dnešním večerním koncertu kapely Queen v Olomouci. Poradili jsme tipy na ještě lepší prázdninové stanování. Bylo toho samozřejmě mnohem více. A zábava u nás bude pokračovat s 9. hodinou. Těšíte se na procházku pamětí?

0: Otázky pamětí na hudebním radaru Rádia Hana, hledáme taky Baby Kane. Ano, pokračuje naše italské léto, tohle je další song, který rozhodne o tom, jestli vyhrajete italské léto, anebo ne. Více na webu Rádio Hana.cz. 8.56, zprávy dřív než ostatní.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
1: Olomoucko aktuálně.
3: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov.

0: vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník. Nejsložitější onkologické operace už nemají řešit malé nemocnice. Od září se přesunou do specializovaných center. Jde o operace nádorů jater, slinivky či jícnu. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje kvalitnější péči. Pacienty pak mají na operace do center vozit sanitky, píší Novinky.cz. Sport. Další výhru dobila dvojice Jakub Menšík a Karolína Muchová na tenisovém Grand Slamu US Open. ESO prostějovského tenisového klubu a olomoucká rodačka postoupili do semifinále smíšené čtyřhry. Přemohli americký pár Paul Navarová 2-0 na sety.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve středu. Počasí.
2: Víte, proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude přes den většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. Zejména na severu možné přeháňky a denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. A proč je v srpnu důležité sledovat směr větru? Kvůli pranostice. Ta říká, když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Dneska má severák volno, zastoupit ho má slabý, místy mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za vteřinu.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Policie v Olomouci a uzavřená silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Víme, jak se jezdí tady. Kde právě měří olomoucká městská policie, Vítě?
4: Krásné dobré ráno. Městská policie měří 30 na ulici Jarmily Glazarové v Hejčíně. Tak, nohu z plynu.
2: Děkujeme. Má aktuální informace o uzavřené cestě mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou doplníme právě teď. U Studené Loučky je nehoda, policie vozovku uzavřela. Obět to můžeme například přes městečko Trnávka kolem Vranové Lhoty a přes Líšnici. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Zoo, čas sluhu, 9 hodin 6 minut. Vítáme vás všechny u vašeho věrného moravského rádia Haná. Zdravíme z našeho olomouckého studia. Po 9. hodině se každé všední dopoledne vydáváme na nenáročnou hudební túru do jednoho roku. Dneska v přelom 80. 90. budou Kameny v Praze, taky Arnold Schwarzenegger ve školce.
1: Kameny se valí do Prahy.
0: Ano, Kameny se valí do Prahy. Arnold taky dneska bude.
2: Žádný žalování, nebo pane Kimble, musím jít na záchod. Nic, žádný záchod neexistuje.
0: Tak teďka ty ukázky stopneme. Zajímá vás víc? Nás taky. Za to si můžete vsadit. Všechno si řekneme a vy slibte, že budete u toho. Stačí poslouchat Procházku pamětí. Jdeme na to.
3: Rádio Haná.

0: Minulý měsíc, i když se to možná neříká, tak to řekneme, této zpěvačce bylo 63 let. Tak to je britská hvězda, taky skladatelka. A my jsme si připomněli její nejslavnější hit Promise Me. Na vlnách rádia Hana, Beverly Craven v Procházce paměti. Každé všední dopoledne mají na rádiu Hana protekci hity z jednoho roku. Dneska tady začátek 90. Přátelé, vzpomenete si v Procházce paměti na svou oblíbenou učitelku nebo na svého oblíbeného učitele ze školky? A my si tak trošku pohráváme s myšlenkou. Jak by to mohlo vypadat, kdyby o naše děti ve školkách pičoval Arnold Schwarzenegger? Možná by se před ně postavil, hezky by se na ně usmál a řekl by tohle.
1: Vy si toho nevážíte, teď patříte mně. Vaše mámy tady nejsou, aby vám utírali zadky. To ne, je na čase proměnit bláto ve svaly.
0: Tak tohle je na rádiu Hana ukázka z jedné super 90-kové komedie, na kterou dneska vzpomínáme. Než řekneme ten její název, tak připomenu. Arnold Schwarzenegger se v té komedii, on je policajt a snaží se dopadnout překupníka drog. A shodou okolností, shodou náhod se z Arnolda Schwarzeneggera na chvilku stane. Co se z něj stane? Víte to?
1: Žádný žalování, nebo pane Kimble, musím jít na záchod, nic, žádný záchod neexistuje.
0: Stane se z něj policajt ze školky. Tak se jmenuje komedie, na kterou dneska vzpomínáme v Procházce paměti a rádia Hana, ptáme se, ve kterém roce má v Americe premiéru. No a do Česka se tehdy valí kameny. Co to znamená, kdo do Česka přijel, nebo kdo se přivalil a kvůli komu se na Strahovském stadionu sešlo přes 100 000 lidí. Všechno připomeneme v Procházce paměti po půl desáté, stejně jako hit Pradové pecky z 90. London Beat, Bon Jovi nebo taky D-Light, Groove is in the Heart. Za pár vteřin Procházka paměti rádia Hana je dneska prokazatelně v perfektní formě. A co vy, bavíte se?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran CZ. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním

0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes Radio Haná.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: až do 1. září. Kaufland.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: se rádi, i proto jsme spolu, posloucháte Rádio Haná Procházku pamětí a chvíli po půl desáté ve středu dopoledne na Hané hrajeme také všem prodavačům a prodavačkám do moravských obchodů. Stejně jako u vás se střídají zákazníci, u nás se střídají hity z jednoho roku. Když Lucie poprvé troubí na trumpety, tak v amerických kinech, to už jsme si dneska řekli, tu první důležitou nápovědu Procházky pamětí, má premiéru komedie Policaj ze školky s Arnoldem Schwarzeneggerem.
1: Žádný žalování, nebo pane Kimble, musím jít na záchod, nic, žádný záchod neexistuje.
0: A druhá nápověda, velmi důležitá dneska v našem vysílání, přichází právě teď, v tom roce se neskutečná hudební síla valí do Prahy. Kameny se valí do Prahy.
2: Kameny se valí do Prahy.
3: Jednak se za ten koncert postavil Václav Havel, jednak to byla první velká akce tohohle typu, která vůbec tady v historii kanálu byla.
0: A je to pravda, takhle na pražský koncert kapely Rolling Stones se vzpomíná publicista Ondřej Bezer, vysílá s námi na rádiu Haná. My vzpomínáme na rok, kdy Stony v Praze na Strahově vidí přes 100 000 lidí. Mezi nimi třeba taky naše posloukačka Zuzka píše, ano, byla jsem tam, nedá se na to zapomenout. Martin se také zapojuje do Procházky pamětí a vybavuje si okamžik, kdy se najednou lidé začali otáčet a tleskat. Tak Martin se obrátil taky a že nevíte, co viděl. Na tribuně za nimi prezident Havel. Všichni mu tleskali. Nezapomenutelný zážitek. Tak přesně proto je tady Procházka paměti, abychom vraceli vzpomínky na tyhle úžasné události. Pojďme si to zrekapitulovat, přátelé. Tedy, Rolling Stones jsou poprvé v Československu. Arnold Schwarzenegger hraje policajta ze školky. A co je tohle? Co to hraje? Wilson Phillips nám tehdy poprvé zpívají své Hold On. Dáme si to za chvilku společně?
4: Rádio Haná a Procházka paměti.
5: Vrací

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: My všichni tady v rádiu Haná právě teď si podobáváme do rytmu společně s vámi. My se v procházce paměti rádia Haná věnujeme mezi 9. a 10. hodinou 90. Hrajeme hity z jednoho roku v procházce paměti. Ten rok už spousta z vás správně odhalila. Píšete na rádiový e-mail nebo na rádiový WhatsApp. My jsme dneska na přelomu 80. a 90. Vanilla Ice tehdy poprvé servíruje svou rapovou vanilkovou zmrzku Ice Ice Baby. A ještě než tady budou další zprávy, tak si to všechno musíme tak nějak rozklíčovat, do kterého roku se vracíme. Závěr procházky pamětí patří krásným třem ženám. Tohle je kapela Wilson Phillips, jsou to tři nádherné dámy. Možná nevíte, že ty první dvě, Kearney a Wendy Wilson, jsou dcery Briana Wilsona z Beach Boys a Chyna Phillips je dcerou Johna a Michelle Phillipsových z kapely The Mamas a Papas. A spousta kolegů to tady vlastně v rádiu Haná teď zjistila úplně poprvé, že Wilson Phillips jsou dvě ségry a jedna kámoška a perfektně jim to ladí. Tohle je jejich Hold On, které si pustíme a které nám vzkazuje, že musíme vydržet. Hold On, vydrž. I když máš možná den blbec, věci se můžou změnit z ničeho nic. A to je super poselství z 90. Do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Haná a procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Celý tým Rádia Haná je tady pro vás. Dneska to nejlepší z 90. V procházce paměti Rádia Haná. Zpívají se s námi také tři krásné dámy, Wilson Phillips, jejich Hold On, tedy dvě ségry a jedna jejich kámoška. Moc krásně jim to ladilo. Nám to také ladí před 10. hodinou s Martinou Kvítko. Hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, zdravím tě, Lukáši. Dneska krásná vzpomínková procházka paměti. Jeden konkrétní rok. Songy i vzpomínky tady byly, ale já zkusím vytáhnout ještě jednu. Možná to bude taková zákeřná otázka ode mě, protože dneska tady byl policajt ze školky.
0: Ano.
1: Byl tady Arnold Schwarzenegger. Vzpomeneš si ty, jakou jsi měl nejoblíbenější hračku ve školce? S čím jsi hrál ve školce?
2: No, já si myslím, že v tomto případě nebude vůbec ani vagy, když řeknu značku. Já jsem měl hrát rád Chevu, to znamená Cheva, skládačky a taky Lego. Že? To je prostě jako taková klasika, ale že by nějaký jako mončičáček nebo takhle jako nějaká konkrétní věc, to úplně ne. Já jsem vždycky rád stavil. Proč se ptáš?
1: Já za sebe, jakože třeba já jsem byla hodně netypická ve školce, protože panenky mě taky vůbec nebrali.
2: Aha.
1: Já jsem radši měla třeba takový ty malý autička a nákladňáky na pískovišti.
2: No jasně.
1: Jakože víš co, že jsme si tam jako různě dělali to staveniště. Takže jsme si hráli jakože spíš jako klučičí hračky ve školce.
2: No, ale teď si prostě jako představ, že přijdeš takhle po prázdninách do školky, je tam nový pan učitel, takhle krásně se na tebe podívá, usměje se a řekne ti:
3: žádný žalování, nebo pane Kimble, musí mít na záchod, nic, žádný záchod neexistuje.
0: Arnold Schwarzenegger, policajt ze školky, to je dneska procházka pamětí. Také jsme se vydali na jeden speciální koncert, bylo tam s námi přes 100 000 lidí.
1: Je to tak, 100-tisícový DAF, který byl v Praze na Strahově a byl to srpnový koncert kapely Rolling Stones na pozvání tehdejšího prezidenta Václava Havla.
2: Jo, jo, tam jsem taky nebyl.
1: Taky ne, ale víme, že je to vlastně vzpomínka na úžasný rok 1990.
4: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dobré dopoledne. To vám po 10. hodině s Martinou Kvítkou popřeje Luis Capaldi, Mikael.
1: Společně taky ochutnáme další italské léto na Hané. Možná zazní už tenhle ten song.
0: Víc o italském létě na webu Radio Hana.cz. Zprávy dřív než ostatní. Tomáš Gottwald, 9.55. Hezký den.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Bude 10 hodin.
7: Hezké dopoledne.
6: Zprávy Rádia Haná.
8: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu Nejsvětější Trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
9: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. A když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
8: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
6: Sport.
8: Zápasy druhého kola českého fotbalového poháru mají před sebou kluby z našeho regionu. V 17 hodin hrají doma Kozlovice s Karvinou a v 17.30 hraje Slovácko venku s Velkou Bíteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem.

0: taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Počasí. Víte, jak jsou ke konci prázdnin aktivní klíšťata na Moravě a jakou milují teplotu? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude v polovině pracovního týdne na Moravě teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, zejména na severu možné přeháňky. Má být většinou oblačno anebo zataženo, jen místy polojasno. A teď ke klíšťatům. Podle odborníků je jejich aktivita na pětibodové škále v našem kraji momentálně hodnocena střední trojkou. A nejoblíbenější teplota klíšťat? Ta je kolem 25 stupňů Celsia, takže dnes si určitě stěžovat nebudou.
2: Doprava.
1: Úklid v Olomouci, nehoda v Zábřehu a pomaličku se rozjíždějící silnice mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí po ranní nehodě. Víme, jak se jezdí tady? Hezké dopoledne. V Olomouci dnes bacha na technické služby. Po obědě mají pracovat, čistit vozovku a uklízet okolí na Lipenské ulici mezi Áčkami a Kruháčem u Pežota. V Zábřehu se teď bourá mezi Molkou a Šelkou na Olomoucké ulici, je u toho policie. A dobrá zpráva přichází ze silnice z Moravské Třebové na Mohelnici. V obou směrech už by po vážné ranní nehodě měla být silnice s opatrností průjezdná. Děkujeme za všechny vaše informace.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dál vás baví vaše letní v Rádiu Hana, ať už jste doma v práci a nebo na pláži, jako tady zpěvačka Belinda Carlisle. Mimochodem v Olomouci na náměstí už trénují chlapi v maskáčích a uniformách. Ano, trénují na festival vojenských hudeb. To bude parádní rachot od zítřka až do soboty. No a co dalšího se chystá na Hané? Třeba nějaké ty dožínky nebo rokový festival. Kdy, kde, co? Povíme si určitě ještě v téhleté hodině. Tak zůstaňte s námi, přejeme vám hezké dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Nová

0: Sportu aréně. No, tak to bude jízda. Za chviličku půl jedenácté na Hané si samozřejmě hrajeme dál.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás i ve středu.

0: s Philem Collinsem. Máme tu pro vás ten nejlepší hudební výběr. Máme taky něco pro ty, co se chtějí bavit. Milovníci Spidermana můžou ještě pořád jít na jeho zbrusonové dobrodružství. Dneska například v olomouckém kině Metropol nebo v Prostějově, zítra v Boskovicích a ve Valmezu. V sobotu pak budeme mít v Příkazích na Olomoucku dožínky. Zažijeme opravdu pravé nepalšované žně na hanáckém gruntu a je tady i pozvánka na Rock Dray Fest, což bude o tomto víkendu v Hranicích na Letňáku. Ten line-up vypadá velmi dobře, čeká nás hned několik revivalových kapel, jako jsou třeba AC/DC, Sabati, Maidni nebo Linkin Park v areálu Hranického letního kina v sobotu odpoledne a večer. Tak co, vyrazíte?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Včera ráno přišlo.

0: S Klub Olomouc.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: až do 1. září. Kaufland.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Tak co myslíte, kolik dneska bude na sluníčku? 25. Podrobnosti určitě v naší předpovědi počasí budou i zprávy, aktuální doprava a nahané po 11. hodině. Hit za hit.

0: Ať jste kdekoliv, na Hana jedeme dál, teď je 10.57.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půlstoletí starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
3: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce

0: Chrudimce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron. Sport. Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí. Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci je na několika místech zóna 30 a že tam řidiči občas jezdí rychleji. Možná nevědomky. Například na Svornosti nebo na ulici Krapkova. U parku. Ano?
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Pride is náloží pravých, nefalšovaných, nejlepších italských těstovin. Bude to ještě v téhleté hodině, nebo spíš až po 12. Rozhodně poslouchejte.
1: Italské léto na Hané.
2: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto nahané.

0: Kdo jsou to oni? Tak to jsou samozřejmě Kabáti tady u nás na Hané. Hrajeme si dál nejlepší hudební výběr a hlavně máme pro vás ty nejlepší akce. Jedna už dneska večer v Olomouci na Korunní pevnušce. Bude tady kapela Queenie, která mimochodem slaví 20 let a my tady máme i jednu speciální pozvánku přímo od frontmana Queenie.
1: Za kapelu Queenie vás zvu dnes večer o 20.00 na Korunní pevnušku tady v Olomouci, kde zazní ty největší hity kapely Queen. A bude to velký, přátelé, protože slavíme 20 let. Přivezeme pecky jako I Want to Break Free, Radio Gaga, Bohemian Rhapsody a zahrajeme vůbec ten nádherný playlist z 86. roku, který si pamatujete z koncertu třeba ve Wembley nebo z Budapešti. Moc se na vás těšíme, tak se těšte na nás.
0: Ano, Queenie už dnes večer v Olomouci na Korunní pevnušce. Bude to naprosto úžasná show, která začíná ve 20 hodin. Oslavíme 20 let kapely Queenie a zavzpomínáme opravdu na legendární a magickou tour Queenu z roku 1986. Máme tady pro vás taky pozvánku do letního kina v Boskovicích, protože tady samozřejmě rozhodně nekončíme. Srpen jede dál. My můžeme dneska třeba na nečekané léto, ale pozor, je tu i pozvánka na poslední srpnový víkend. V pátek promítáme bláznivou komedii Někdo to rád v Plzni a v sobotu to bude Dovolená v Českém ráji. Tak co, vyrazíte s námi třeba taky do letňáku?
2: Rádio Haná.
3: Přejeme do

0: jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie, Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
12: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
13: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
14: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
15: Tady je Rádio Hana.

0: nahané Sheryl Crow, If It Makes You Happy, tak jestli vám to udělá radost, tak my to samozřejmě řekneme. Řekneme to nahlas. Léto ještě zdaleka nekončí, přátelé. A s rádiem Haná si to o prázdninách ještě pořádně užijeme. Třeba i stanování bez váhání.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Přijeme pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Skali, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: To snad ne, já se na to vysku. A kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
11: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů. Chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jsme Rádio Hana.

Na Hana je veselo, postaral se o to také Tom Gregory. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Máme pro vás také připravené polední zprávy. No a co si dáme konkrétně po 12. hodině? Hit za hit.

0: Ano, možná nám k obědu zaspívá i známá italská zpěvačka a rapperka Baby K. A v tom případě možná rozdáme taky další várku těstovin. Rádio Hana, teď je 11.56.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kavkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tam jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
0: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
1: Sport.
0: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
1: Počasí.
3: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, tak i dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
1: Johana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy.

0: Roxettim, Spending My Time. Taky poletní pauzu trávíme samozřejmě spolu tady u nás na Hané. Talíře v našich oblíbených restauracích už se plní. A my co? My jsme přece vaše italská gastrospojka.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak pojďme se podívat, čím si dneska zpříjemníme tu polední pauzu. Přátelé, že bychom si dali těstoviny. Co, mámo? Co, táto? No, hromadu těstovin máme to tady připravené a samozřejmě zadarmo, protože italské léto na Hané pokračuje. Každý den si hrajeme italské megahity, každý den jako bonus rozdáváme italské dobroty. Ráno je to kafe, odpoledne sýr a v čase oběda jsou to těstoviny. A jako hlavní výhra je tady velmi lákavý třídenní pobyt pro dva do italského Bergama. Tak tenhle ten výlet do Itálie vám taky zařídíme, když se zaregistrujete. Odkaz najdete i na našem webu radiohana.cz a hlavně se ještě dovolejte. 585 22 55 88 těstoviny jsou nachystané a připravená je taky známá italská zpěvačka a raperka Baby K. Ano, to je soutěžní italský song pro dnešek o těstoviny. Takže klidně volejte 585 22 55 88.

0: Tohle je Baby Kay, která se mimochodem narodila v Singapuru italským rodičům, vyrůstala v Londýně a teď žije v Itálii, v Miláně.
1: Italské léto na Hané.
0: A my jsme tady u nás na Hané, máme tady italské léto a teď na drátě náš posluchač Laďa. Zdravíme do Velkých Losin, buongiorno.
2: Buongiorno, dobré odpoledne vám všem.
0: Tak, Vláďo, je tady ten čas oběda, ta polední pauza mezi 12. a 13. Těstoviny už jsou pro tebe nachystané, teď prostě malá, fakt nesoutěžní otázka, vůbec nic, neboj se toho. Myslím si, že to třeba víš, a i když to nevíš, tak se to naučíme. Jak se italsky řekne dobrou chuť?
2: Tak to fakt nevím.
0: Hele, je to takhle, Ital nám to řekne.
3: Buon appetito.
0: Jo?
3: Buon appetito.
0: Buon appetito, Vlaďo, zopakuj.
2: Buon appetito.
0: Přesně tak, buon appetito. Dobrou chuť, těstoviny jsou tvoje. Vlaďo, gratulujeme a je tam ještě možnost, že se zaregistruješ, odkaz najdeš na radiohana.cz a možná tam bude i výlet do italského Bergama. Kdyby to klaplo, Vlaďo, koho vezmeš sebou?
2: Tak samozřejmě moji manželku Míšu.
0: Výborně, pozdravujeme, moc pozdravujeme, taky Velké Losiny zdravíme, děkujeme za zavolání, těstoviny jsou tady u nás v Rádiu Hana a ten výlet do Bergama losujeme 1. září, ať víš, ju.
2: Dobře, děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Taky, na to, ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
4: Italiana. Chystáte oběd? Vyhrajte tě.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.

0: nahne Richard Miller, který mimochodem bude mít letos v říjnu v Olomouci vlastně dvojkoncert 6. a 7. Fanoušci se můžou těšit. Za chvilku je tu nahané Anastasia nebo Shania Twain a teď už taky dnešní oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
3: Potřebuji se zbourat a potřebuji parťáka.
2: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
4: Řekni dobrou noc, Kevin.
5: Dobrou noc, Kevin.
2: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Macaulay Culkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
1: Rádio Hana, kalendárium.

ATC, nahle za chvilku také zprávy, zjistíme, jak funguje elektromobilita v Olomouci, anebo jak jsme v Česku spokojení se zdravotnictvím. Podrobnosti za chvilku a po 13. hodině, nahané. Hit za hit.

0: Rádio Hana, teď je 12.56.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
1: Boskovice aktuálně.
0: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče to bude náhradní trasa.
2: Hlas lidu.
0: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
2: Sport.
0: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Gallarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivá oblačnost a k tomu teploty kolem 22 stupňů. Zítra naměříme 27, v pátek místy i 30. Jinak léto finišuje a dny se krátí. Třeba na začátku tohoto týdne sluníčko vycházelo před 6 a zapadalo zhruba ve 20 hodin. O víkendu se pak slunce ukáže přesně v 6 a schová se už v 19.40.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci na několika místech máme zónu 30, řidiči tam ale občas jezdí rychleji, možná i nevědomky. Je to třeba na Svornosti nebo na ulici Krapkova u parku. Ano, tady platí 30. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Přerově na generála Štefánika a nehodu máme na Šumpersku na trase Horní Studenky Jedlí. Osoba, který skončil mimo komunikaci. Tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Nahané Yolanda Be Cool. Nahané se taky pořád něco děje. A to je dobře. Možná už jste slyšeli, že se bude konat prodej kostýmů ze skladu Moravského divadla v Olomouci. Teď ve čtvrtek a v pátek na Holické v Hodolanech. Rozprodávat se budou kostýmy moderní i historické. Třeba se to bude hodit na maškarák nebo na nějakou rodinnou oslavu. No a taky připomínáme Tršické hody už o víkendu. V sobotu bude třeba Bon Jovi Tribute, v neděli Tereza Mašková a program pro děti a hlavně bude tradiční tršický žabák.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.

0: 9. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.

0: do dneška. Být stále mlád, forever young. Vracíme zpátky osmdesátky, tohle jsou Alphaville na Hané. Je přesně půl druhé a my už za chvilku posíláme třeba taky Justina Timberlakea a nebo Davida Stipku. Tak ať se to hezky poslouchá.
1: Rádio Hana.

0: Tohle je vaše letní Rádio Hana, už za chvilku taky s letním Brianem Adamsem. No a my vám taky najdeme lepší práci, najdeme vám lepší job, no jasně, i proto se vyplatí poslouchat Rádio Hana.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
3: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
2: Představte nám firmu John Crane.
3: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
2: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
3: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
2: Ten dělá to a ten zas tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
3: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
2: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
3: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
2: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
3: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
2: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
3: Hezký den.
2: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíc.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
1: Rádio Hana.

Zjistíme mimo jiné, co se aktuálně děje se svatou trojicí v Olomouci. A samozřejmě taky si dál hrajeme. Po 14. hodině bude ten nejlepší hudební výběr. Hit

0: možná bude opět italské leto na Haném. Tentokrát očekáváme další italský song. Třeba to bude už v té další hodině Paolo Conte. Uvidíme, uslyšíme. Rádio Haná, zprávy dřív než ostatní, teď je 13.55.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
1: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
0: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Sport. Česká hokejová reprezentace do 20 let prověří svou formu. Dnes vstupuje do přípravného turnaje 4 zemí ve Finsku. Na úvod se výběr trenéra Jana Tomajka utká se Švédy. Úvodní buly padne ve 14 hodin. Přineseme vám výsledek.
2: Počasí. Rána jsou na Moravě chladnější, je to takové fresh a my víme, jak bude. Během odpoledne teploty vystoupají na 22 stupňů, na sluníčku může být i letních 25. Zítra a v pátek to pak místy budou i tropické třicítky. A pozor, během pátku také ojediněle čekáme bouřky, jinak dneska určitě pršet nebude. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Bouračku máme hlášenou v Olomouci, kousek od nádraží na ulici Jeremenkova. A další ťukanec je prý u podjezdu. Máme tu teď uzavřený jeden pruh. A taky máme hlášenou policejní hlídku na Prostějovsku. Je to v Mostkovicích na Stichovické. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Hané, vracíme zpátky 80. Tohle to jsou Ultravox a my říkáme hurá, hurá, pracovní týden se nám přehoupil do té druhé poloviny. Dneska si určitě nic nebereme moc osobně a hlavně nezapomínáme se smát, přátelé, protože s úsměvem a s rádiem Hana jde všechno líp. A dál si taky hrajeme naše oblíbené pecky. Za chvilku je tady Joe Kerry anebo Sandra. Dobré odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
7: Nová sezóna s

0: www.wave.cc.
1: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.

0: až do 1. září. Kaufland.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Tady je rádio.

0: ten nejlepší hudební výběr, tak si samozřejmě naladíte Hanou. Už za okamžik taky budeme řešit začátek nového školního roku, anebo se dozvíme, kde uslyšíme dnes večer opravdu ty největší hity. Legendární kapely Queen. No jasně, jste na Hané, takže s námi máte vždycky přehled.
1: O čem se píše?
0: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic a my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana.

0: Still Standing, Hané, vracíme zpátky 80. Tohleto je Elton John. Aktuální čas je 14.53. Teď už se mnou ve studiu taky kolegyně Majda. Majdo, já tě zdravím, ahoj.
1: Já tebe posluchače.
0: Tak já teďka zkusím jako takovou nenápadnou hádanku, ale myslím si, že ty to dáš, protože víš, co řešíme dneska na našem rádiovém Facebooku, když řeknu lahváč, Jindra, zelená žabka, zlaťák, Godzilla nebo Karel. Co by to tak mohlo být?
1: No jako z téhle tvojí nápovědy bych to asi neodhadla, ale já jsem se připravila na Facebooku, takže to jsou názvy aut.
0: Ano, takový jako, že máš toho plechového miláčka a že mu nějak říkáš.
1: Ano, jména aut.
0: No, jména aut, nebo jako prostě, jak je pojmenováváme my jako majitele. Majdo, ty asi úplně auto, jako, ale vaši nebo rodiče, měli jste, máte?
1: Auto. Ano, ano, a my máme v rodině opravdu jako tradici pojmenovávat auto, takže jsme měli Karkulku, protože bylo červené, a pak jsme měli Hrošíka, protože byl šedý, no.
0: A tak to je krásné. A já auto taky nemám aktuálně, ale prozradím, což si myslím, že spousta lidí ví, že jezdím na kole. A tomu já říkám Štefan. Tak ale protože to je značka, že jo? Steve musí Štefan. Prostě když je někdo Steve, tak je vlastně Štefan. Takže mrkněte na náš rádiový Facebook, tak ještě přidejte komentář. Jsme zvědaví. A po 15. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě Eva Farna.
3: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň.
0: Bude taky Ed Sheeran. Třeba už zazní taky další mega hit z našeho italského léta, možná to bude Carlo Ponte. Teď už zprávy, Radio Hana je 14.55.
4: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
0: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na světě existuje přes 6 000 známých

0: kus velkou Býteší a Kroměříž na trávě Vsetína a Všechovice s Prostějovem a taky Zábřeh s Havířovem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Počasí.
2: Tento týden zažíváme celkem zajímavé teplotní rozdíly. Například včera bylo nejchladněji v Karlově Studánce, nějakých 11 stupňů, ovšem jinak jsme na Moravě měli i 25. Víme, jak bude, taky dneska to může trochu kolísat. Odpoledne by nejčastěji mělo být 20 až 22 stupňů, na sluníčku o něco víc, zítra 27 a v pátek už tam místy cinkne tropická třicítka.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci přímo v centru na Legionářské, taky na dálnici D46 Olomouc Prostějov, kousek od exitu na Držovice. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín Západ a nebo u Přerova, jak je sjezd na Troubky a Tovačov. A v Kroměříži máme hlášenou menší nehodu na ulici Jošky Silného u toho autobazaru. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Mám prostě od pán...

0: Na Rádiu Hana dnes hrajeme pro všechny, třeba kapelu Cure, která právě dohrála, ale taky pro vaše mazlíčky. Dnes je totiž 26. srpen a slavíme Mezinárodní den psů. Věděli jste třeba, že psí čumák je stejně jedinečný jako lidský otisk prstu? Najdete na světě dva hafany se stejným vzorem, takže až po práci dorazíte domů, vemte z toho svého originálního parťáka na pořádnou procházku a pohleďte ho za ušima. My vám k tomu dál budeme hrát ten nejlepší hudební výběr. Už za chvíli třeba Miraj nebo Debbie.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešní.

0: Užívejte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frič náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Na Rádiu Hana víme, jak si užít léto až do konce. Sobot.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V sobotu budeme mít v příkazích na Olomoucku dožínky, zažijeme pravé žně na hanáckém gruntu, taky budeme mlátit obilí a postavíme panáka ze snopů v Hanáckém muzeu v přírodě už 29. srpna. Blíží se nám taky Holbafest, to je pivko, horská gastronomie a spousta muziky. V Hanušovickém pivovaru

0: Brusu nové dobrodružství. Dnes například v olomouckém kině Metropol a Prostějově. Zítra v Boskovicích nebo Valašském Meziříčí. Tak co, kam to táhne vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v Hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
13: Rádio Haná.

0: Nám dospívala zpěvačka Pink její song Cover Me in Sunshine, neboli Ponoř mě do slunečního svitu. No to se nám dneska asi nepodaří, můžeme se ale na našich vlnách ponořit do nejlepšího hudebního výběru.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Nebe nad Prahou, to nám zaspívá Jelen.

0: jakmile uslyšíte tuhle melodii. Zavolejte nám hned do studia. První dovolený totiž vyhraje. Už jsou před námi zprávy, počasí a doprava. Je 15 hodin a 54 minut.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: Jdeme na další zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Provoz své dětské skupiny ukončí na závěr srpna Charita Olomouc. Dětská skupina Lištička od roku 2020 poskytovala péči dětem od 2 do 4 let. Charita oznámila, že její provoz nelze udržet v konkurenci dalších skupin.
1: Boskovice aktuálně.
0: Bude tu zábava, ale kvůli ní i dopravní omezení. Řeč je o Boskovicích. Z důvodu konání jarmarku Boskovicko-Sobě se tento pátek od 6 do 19 hodin zcela uzavře horní část Masarykova náměstí v Boskovicích. Pro řidiče to bude náhradní trasa.
2: Hlas lidu.
0: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
2: Sport.
0: Přední tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina dál usiluje o postup do hlavní části Grand Slamu US Open. Dnes ho čeká druhé kolo kvalifikace. V něm se po 20. hodině utká na betonovém kurtu s Kanaďanem Gallarnoem. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál budeme mít zataženo až oblačno. K večeru by se nám ale mraky na obloze mohly začít trhat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 47 minut. I po jeho západu nás čeká hlavně oblačno. Noční teploty mohou spadnout až k 9 stupňům. V údolích dokonce až k 7. Zítřek nám pak může začít

0: ulici Polická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Ladíte Rádio Hana i poslední srpnový týden. Vrátili jste se dovolené a místo čisté hlavy cítíte ještě větší únavu než před odjezdem. Nebojte, nejste v tom sami. Takzvaný podovolenkový splín je úplně přirozená reakce mozku na návrat do reality. Psychologové radí nenechat se hned první dny v práci zahltit na 110%. Dopřejte si pozvolnější tempo a zkuste si kousek dovolené přenést i do všedních dnů. Třeba v podobě ranního protažení, kávy v klidu na čerstvém vzduchu nebo malé večerní procházce. Pomůže možná i poslech těch nejlepších letních hitů, které vám dál posíláme na Rádiu Hana.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz

0: Posloucháte Rádio Haná. Víte, jak snadno a rychle přijít k vodní posteli? No, jednoduše, postavíte si za deště stan přímo pod svahem. Před námi je teď letní servis, kde vám kolega Lukáš poradí další tipy, jak si stanování užít a neudělat si z něj spíše noční můru. Potom už naskakujeme zase na nejlepší hudební výběr, už za chvíli třeba Skript nebo Pet Shop Boys.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, pobaví nás nejvíce.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Rádio Haná.
14: Přejeme od

0: Posloucháte Rádio Hana. Moje oblíbená písnička říká: hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A je to tak, 17. hodina je za dveřmi, ještě před ní ale stihneme naše zprávy, počasí a dopravu. Po páté hodině pro vás pak dál připravujeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na pořád si to užijeme s Michalem.

0: na italský hit, po kterém se rozjede dnešní třetí kolo soutěže o italské gastroceny. Připomínám, že čekáme na tuhle písničku. Tak schválně, kdy to přijde. Teď už vám ale posíláme zprávy s Tomem Gottwaldem, s námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 16 hodin a 55 minut.
1: Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další dva měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. A když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Válečný pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu. Případ loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníku nad Bečvou, která na 20 hodin zastavila provoz, míří ke krajskému soudu v Olomouci. Všichni tři obžalovaní se totiž odvolali proti nepodmíněným trestům, které jim původně uložil přerovský soud. Definitivní verdikt nad zloději tak padne až v krajském městě. Sport. Zápasy druhého kola českého fotbalu.

0: polojasno. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam se zastavíme na 20. V pátek nás pak čeká nejteplejší den týdne. Odborníci předpovídají 28 až 32 stupňů. Kolem 25 stupňů by se teplota měla pohybovat i o víkendu.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Havárii osobáků máme na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, na exitu Holice. Havarovaný vůz přikáží na silnici, projíždíme s opatrností. Nehodu nám hlásíte taky na trase Mohelnice Rájec, na silnici 44 při průjezdu kolem Vlachova. Opatrně projíždíme kvůli nehodě taky ve Zlíně v

0: na exitu Křelov. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Buongiorno z Rádia Hana, je tady popracovní letní večer, můžeme hodit nohy na stůl, dát si nějaké dobré pití a k tomu ideálně i nějakou skvělou svačinku.
1: Italské léto na Hané.
0: My pro vás máme italské sýry, pojďme si o ně zasoutěžit v dalším.

Kdo se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček sýru. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí se na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak kdo pak se nám tentokrát dovolá? Uvidíme.

odpolední relax. Soutěžíme o sýr Gran Moravia, vyráběný v litovelské sírárně z českého mléka podle italské receptury rodiny Bradzále. Je bez laktózy a má 31 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Léto na Hané.
1: Na rádiu Haná dohrála italská pecka Via con me. My soutěžíme s italským letem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese sýr a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme na lince?
2: Dobrý den, tady Lenka.
1: Vy jste nám sice říkala, že voláte z auta, ale odkud k nám budete volat, až dojedete na místo, to znamená, předpokládám, domů?
2: Tak jsem z Medlova u Uničova.
1: Vy jste právě jedním telefonátem vyhrála balíček sýrů, co na to říkáte?
2: No super, poprvé, co jsem se dovolala, něco jsem vyhrála, takže nadšená.
1: No, chtěla bych říct téměř na poslední chvíli, že máme středu. Máte radost?
2: Určitě, velkou.
1: A s kým si sýry dáte?
2: No, určitě s dcerou, ta miluje parmezán, veškerý druhý sýr, takže určitě s dcerou si dáme moc rádi.
1: No a já se zeptám, byla jste s dcerou třeba už někdy v Itálii?
2: V Itálii jsem ještě nebyla ani s dcerou, ani bez dcery, takže zatím ještě se mi nepoštěstilo.
1: No tak vidíte, tak tím pádem teď máte vlastně šanci hrát o pobyt v italském městě, třeba to tentokrát vyjde, třeba se tam s dcerou nebo s kýmkoliv jiným podíváte. Já vám moc gratuluju, sýry jsou vaše.
2: Moc krát děkuji.
1: Pokud se chcete zařadit do slosování o pobyt v italském Bergamu, připomínám, že se musíte registrovat a to na odkazu, který najdete na našem webu radiohana.cz. No a vy ostatní, nesmutněte, už zítra ráno budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžete těšit na italskou kávu. Mějte se krásně a ještě jednou gratuluju.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
5: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz
0: Radio Hana.

0: Ladíte rádio Hanán? Znáte nějakého otakara? Pokud ano, pak se možná budete chtít zítra cestou z práce stavit do obchodu pro nějakou tu bomboniéru. Bude mít totiž svátek. A kdo ho má vlastně dneska? To probíráme v našem kalendáriu. Za 15 minut už pro vás připravujeme i naše zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 26. srpna a svátek slaví každý Luďan, Luděk, takže vždycky most.
3: Potřebuji se zbourat, potřebuji parťáka.
2: Narozeniny dnes slaví také malý Kevin z 90. klasiky Sám doma.
4: Řekni dobrou noc, Kevin.
5: Dobrou noc, Kevin.
2: Tedy malý už ale není. Jeho představitel Mikuli Kalkin má dneska 46 let. 78. narozeniny slaví slovenská herečka Magda Vašáriová, kterou zdravíme. A dneska si také připomínáme Hanu Zagorovou. Už jsou to 4 roky, co tahle oblíbená zpěvačka odešla do hudebního nebe. A na dnešek připadá i Mezinárodní den psů. Tak co, dostane váš chlupáč lepší pamlsek nebo ho vezmete na pořádně dlouhou procházku? Přejeme, ať je středa 26. srpna prostě... prostě hafozní.
1: Rádio Haná, kalendárium.
6: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
9: Víš co?
10: Mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Profesore, zas ten váš Olprán.
14: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
13: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
14: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
15: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
16: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
17: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
15: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
16: No, to určitě.
18: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
19: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě. Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Taylor Swift na Rádiu Hana. Hrajeme vám ten nejlepší hudební výběr, a to i ve středu večer. Pokračovat s tím budeme i v další hodince. Máme pro vás nachystané další parádní pecky.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Cyklista od Long Olgilo.

0: nás si prostě přijdou na své milovníci nových hitů i lety prověřených pecek. Připraveni jsme i pro ty, co chtějí pravidelně čerstvé zprávy. Tady jsou naše zprávy. Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevřejí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obyvatelé hranic by se měli připravit na noční výpadek pitné vody. Ve středu 9. září od 1 do 6 hodin ráno, tam totiž proběhne pravidelná údržba vodovodní sítě. Přerovské vodárny navíc varují, že z kohoutků pak může téct dočasně zakalená voda. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
4: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
3: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.
1: Sport.
3: Poslední zápas ve skupině B čeká české volejbalistky na domácím mistrovství Evropy. Na kontě mají 3 výhry a 1 porážku a již mají jistý postup do osmifinále. Ještě zabojují o výhodnější pozici do play-off, a to v zápase ve čtvrtek od 19 hodin proti Bulharsku.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Mapička pravděpodobnosti růstu hub nám dává trochu naději. Na severu Olomouckého kraje svítí dokonce i zeleně, což znamená, že je pravděpodobnost, že si z lesa odneseme plný košík, až velmi vysoká. Na jih od Olomouce je ale stále nízká. Zlepšení podmínek pro houby souvisí s přeháňkami a dešti v uplynulých dnech. Dešť se na nás v tomto týdnu ještě chystá. Přijít by měl v pátek večer. Meteorologové předpovídají, že spadne až 10 mm srážek.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez komplikací. Bouračku ale máme na cestě mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Srazila se tu 2 osobní auta. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásíte taky ve Zlíně v ulici Březnická u Univerzitního parku. Na místě je policie. Policijní hlídky nám mohou dát pokutu na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velkých Losinách v ulici Rudé armády a taky ve Zlíně v ulici Osvoboditelů. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: kupu, zapolujete grill na zahradě nebo si užíváte chvíli klidu, třeba na balkóně, udělejte si pohodlí. Rádio Haná vám k večerní pohodě hraje nejlepší hudební výběr.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark.

0: dotáhnout Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
3: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Yeah.
8: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Kromě parádních pecek pro vás ale teď už máme i zajímavého hosta. Tentokrát to bude personalistka Pavlína Pavlicová.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
3: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
2: Představte nám firmu John Crane.
3: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
2: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
3: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců.

0: Portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zas tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
0: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obrábiče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
0: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
0: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
0: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto nahané.

0: Zona Hane.
1: Muzika italiana.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Stavte se v sobotu v Příkazích u Olomouce na tradiční dožínky. Čeká vás mlácení obilí, prohlídky v hanáčtině, zahraje dechová kapela Věrovanka. Děti si užijí dílničky i pečení chleba. Předáme dožinkový věnec a postavíme panáka ze snopů. Těšíme se v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Tohle je Radio Haná.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás oteplení, dokonce se nám zase pořádně ukáže sluníčko. Odborníci totiž předpovídají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů. Na horách bude trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
0: Letní rádio.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

taky pro vaše čtyřnohé parťáky. Dnes je totiž 26. srpna a slavíme Mezinárodní den psů. Věděli jste třeba, že psí čumák je stejně jedinečný jako lidský otisk prstu? Nenajdete na světě dva hafany se stejným vzorem, takže jestli už máte po práci a odpočíváte doma, vemte svého originálního parťáka na pořádnou večerní procházku a nezapomeňte ho podrbat za ušima. Rádio Haná vám k tomu hraje nejlepší hudební výběr.

0: www.hana.cz.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Kolářových sadech v Prostějově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

0: S Rádiem Hana jste vždy v obraze. Čteme za vás regionální zprávy, abychom vám ušetřili čas a pak vám pravidelně přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Připravilo ho pro vás kolegyně Martina.
1: O čem se píše?
2: Hola, hola, škola volá. Ano, naše děti 1. září usednou do lavic. A my už víme, kolik vlastně budou mít volna, kolik těch prázdnin a svátků. Zjišťuje to pro nás Report.cz. Taky pro vás máme rozhovor se skupinou Queenie, která dneska večer koncertuje v Olomouci na Pevnušce. Najdeme ho na radiohana.cz. A je tady taky oblíbený putovní food festival Chutě kraje. Tentokrát zavítáme do Prostějova v neděli 30. srpna. Co všechno se bude dít v Kolářových sadech, tak o tom píše prostějovský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana.
4: Radio Hana.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

0: hudebníci osmdesátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Hana startují osmdesátky v 8. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čeká nás Tina Turner, Queenie, Bruce Springsteen, Elton John, Human League nebo třeba Paul Young. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Osmdesátky v 8. Rádio Hana.

0: Press Club Olomouc.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: startují 99, takže se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Těšit se můžeme na opravdové legendy. Let Loose, Madonna, Roxette, Celine Dion, Crash Test Dummies, Take That nebo třeba Aháči. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít.
1: Rádio Hana. 99.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Rádio Haná. 90 v 9.

0: Sestavovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: Radio Haná kalendárium. Radio Haná kalendárium.
1: Posloucháte Radio Haná.

0: jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zase. Tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
7: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
8: Pojedu do Bergama.
7: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
9: Ať je italské léto nahané.

0: už tu jsou další zprávy. Moravské divadlo Olomouc vstoupí příští týden do nové sezóny. Otevře jí operou Čert a Káča a nabídne 12 premiér. Diváky čekají světové klasiky i novinky jako baletní Drákula, Janáčkova věc Makropulos nebo legendární komedie Saturnin. Slavnostní zahájení sezóny Moravského divadla Olomouc doprovodí dny otevřených dveří nového kulturně edukačního centra v Olomouci. V něm tento pátek a sobotu nabídne veřejnosti pestrý program, workshopy a tvůrčí dílny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dlouhé roky chátrající rozestavěná Kavkova vila v centru Zábřeha se může dočkat dokončení. Noví majitelé řeší nutnou administrativu z úřady a mají vůli dům co nejdřív zprovoznit a zlepšit tak lokalitu, píše o tom Deník. V jakém stavu jsou dálnice a silnice první třídy v České republice? To od podzimu pohlídá nový diagnostický vůz. Bude moci i při rychlosti 100 km v hodině včas odhalit trhliny či vyjeté koleje na cestě a pomůže plánovat opotřebení vozovky.
2: Pokud my máme dobrá data, máme je pravidelně, s vysokou přesností, tak jsme schopni potom správně volit tu technologii a včasnost provedení opravy, abychom maximalizovali délku životnosti těch vozovek.
0: Říká k modernímu způsobu kontroly stavu cest za ředitelství silnic a dálnic Jiří Hlavatý.

0: trochu chladněji, tam se nám rtuť teploměru zastaví na 20. Foukat nám bude jen slabý větřík. Pokud budeme delší dobu venku, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž ve čtvrtek na 6.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz
1: Radio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.

srdcvic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, teď žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu,

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.